0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emie Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.

0: Rádio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
1: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
0: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Colosseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
5: Hitradio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit!
1: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět-lbc.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné nedělní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští turisté si letos na dovolené ve většině oblíbených destinacích připlatí, a to kvůli tamní vysoké inflaci, kterou nedokázalo plně kompenzovat ani posílení koruny. Nejvýraznější zdražení čeká cestovatele v Maďarsku, kde náklady vzrostou o více než 13%, a v Turecku, kde si lidé připlatí zhruba 7%. Tradiční destinace jako Chorvatsko nebo Itálie hlásí jen mírný nárůst cen v řádu jednotek procent. Naopak o něco levnější než v loni by pro Čechy měly být Spojené státy americké. Čeští pacienti čekají na moderní a inovativní léky v průměru rok a 10 měsíců od jejich evropského schválení, což je výrazně déle než ve zbytku Unie. Situace se v posledních letech zhoršila a doba vstupu nových léčiv na cizozemský trh se prodloužila o dalších 6 měsíců. Za hlavní důvody odborníci označují složitou byrokracii, zdlouhavé schvalování státních úřadů a náročná vyjednávání o cenách s pojišťovnami. Lídr mistrovství světa Formule 1 Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Monaka a bude mít jedinečnou možnost vybojovat v mistrovství světa páté vítězství za sebou. Na městské trati s úzkými uličkami je minimum možností k předjíždění a pole position znamená v Monte Carlu větší výhodu než na jiné trati. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: U Oceni sa v Liberci můžete dneska ochutnat ty nejlepší burgery z celého Česka. Největší putovní Burger Street Festival zamířil do Liberce. Připravené jsou samozřejmě malé degustační porce. Užijte si výběr burgerů od nejlepších burgermakerů, jedinečnou atmosféru, poctivé suroviny a gastronomický zážitek pod širým nebem.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Na co čekáváme? Polojasno až oblačno, zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Dnešní odpolední teploty mezi 21 až 26 stupni Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Hezké dobré ráno, ano, je neděle 7. června, 3 minutky po 7. Leona a taky můj kolega s vámi.
3: Krásné nedělní ráno.
5: A jak se jmenuješ?
3: Filip Lejček.
5: Já jsem Valentinka.
3: Valentinka Filipek a už začíná to skvěle dneska.
5: Tak doufám, že budete mít dobrou náladu, jako máme my dva, i když teda teď, když se podívám z okna venku, to počasí nic moc, ale bude stejně tak krásně, ne? Tak pokud možno spinkejte, ale poslouchejte dobře Hit Radio, protože i dneska toho pro vás máme hodně. A hlavně skvělou muziku. Marek Ztracený, anebo teď na to probuzení Blink 182.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Vlastní svět Marek Ztracený, 9 minutek po 7. Hezké dobré nedělní ráno. Máme tady takovou roztomilou zprávu z amerických států. 93-letá paní si tam koupila samořídící Teslu. Na tom by asi nebylo nic divného, ale ona si ji koupila proto, aby zůstala nezávislá a mohla dál chodit do kostela. Já bych řekla, že tohle je velmi inspirativní, jak je ta paní zbožná a aktivní. Trošku mě to až jako dojímá.
1: No, já tak přemýšlím, jako kam ta doba spěje, víš, jako autonomní auto, já vím, že už to nějakou dobu tady jede.
0: No ale jen mi sakra řekni, co je blbě s naším důchodovým systémem, protože já až třeba budu mít 93 let, tak jediná Tesla, na které budu moci do kostela, bude topinkovač a v lepším případě robotický vysavač.
1: No tak asi prostě mají to trošku jako udělaný lépe v zahraničí, přece mají, jenom tady důchodci mají. Většinou se nemůžou, jak ty říkáš, dovolit auto.
0: Ano.
1: Jsou rádi ze vší úctou, že se jako zaplatí tu roční jízdenku na MHD, že jo, byť třeba tady v Praze teda drahá zrovna není.
0: Ano.
1: No je to jako ukázka, tak i němečtí důchodci většinou byli známí vlastně tím, si kupují ty nový auta a tady v Česku tak to nějak nejede.
0: Stěhujeme se na starý kolena.
1: No ale kam teda?
0: Já Ameriku.
1: Ameriku, no tak přece jenom...
0: Já si tam vezmu nějakýho Američana.
1: Američana.
0: Na to by mě zabili.
1: Louis Barry.
0: Pokračujeme dál v muzice Agnes Release Me.

0: Krásné dobré ráno, napište nám, kdo vstáváte s námi v neděli 7.6. na 777-937-777 a jak se vlastně dneska máte, co budete dělat, co vás čeká a nemine. Já vám prozradím, že my tady dneska i pro vás máme další takové ty dárečky. Nejenom narozeninovou ruletu, ale samozřejmě dvakrát někomu z vás rozdáme i chytré hodinky. Takže dobře pozorně poslouchejte Hit Radio. Do 13. hodiny s vámi Lea s Filipem. Teď už skvělá muzika.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
5: Zažijte atmosféru legendárního Malevel Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Malevel nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevelcup.cz a buďte u toho.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Mantra Gyms. Půl osmá je tady. Hit Radio s vámi, taky Leona Filip. Ranní update před námi. Tak se na něj jdeme podívat.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pokud plánujete výlet na letošní Oktoberfest, možná si kromě jater procvičte i peněženku. Ceny piva totiž opět mírně poskočily a za jeden tuplák, tedy litrový más v nejdražších stanech necháte až 385 korun. Za litr vody, kdybyste chtěli 385 korun za tupláček, takhle to na Oktoberfestu. No a poslouchej, tady to ještě horší. Za litr vody to bude potom 270 korun.
0: A oni mají na Oktoberfestu zvláštní vodu, zlatou ze studánky?
2: No asi mají, prej tam jsou i fontánky, ale problém je v tom, že jich tam je jenom 10 na všechny hosty. A je tam tisíce lidí. No a velká výzva tak se otevřela v Brně pro dobrodruhy a objevitele.
0: Počkej, kde?
2: V Brně pro dobrodruhy a objevitele.
0: Dobře.
2: Co na tom špatně teď?
0: V Brně.
2: No, jo takhle. Já myslel jsem se přeřek jako vždycky.
0: Ne.
2: Tak tam je prosím vás, přátelé, nová mobilní hra Lovci soch a ta jim umožní ulovit si například jezdeckou sochu, markraběte, Jošta, na Moravském náměstí, nebo
0: našeho sochu Davida, spravedlnosti. Našeho Davida, ze Stínadě
2: šampionu. Davide, si můžete ulovit. 500 soch je po Brně, je to místo Pokémonu, prostě nová hra.
0: Dobře, chápu, že je to v Brně.
2: Ta drobná nehoda stihla brazilskou finalistku soutěže Miss Eco International, když nešťastně našlápla na své dlouhé modré šaty a uklouzla tak, že hýždě upadla na pódium. Bylo to ve chvíli, kdy pořadatelé klání v egyptské Alexandrii vyhlásili jako čtvrtou vícemis, což odpovídá celkově pátému místu v souboji více než 60 kandidátek. Tak to je faux pas, nedá se nic dělat.

0: Robbie Williams, jeho Strong. 7 hodin 42 minut, za 3 minutky 3 čtvrtě na 8, neděle 7.6. Hezké dobré ráno, pojďme se podívat, kdo dneska slaví, co se vůbec dneska děje. Tak Jarek Nohavica, 73 let, všechno nejlepší přejeme. George Ezra, 33. Kristova léta. Také je Mezinárodní den čokoládové zmrzliny a v Pamploně začínají tradiční oslavy svátku svatého Fermína, což je jejich součástí, běh z bíky v ulicích města do 14. července. Tolik pro dnešní den, za chviličku The Sound of Silence, Shakira, Waka Waka, Imagine Dragons a nebo Nelly Furtado.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open, Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
2: Jde k nám!
3: Je, ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Krásné nedělní ráno, za minutu 8. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Superdávka přináší nová pravidla pro čerpání sociálních dávek. Změny se významně dotknou i osob samostatně výdělečně činných. Zatímco dříve se příjmy živnostníků posuzovaly podle ročního daňového přiznání, nyní se rozlišuje mezi hlavní a vedlejší činností. Tato změna může znamenat, že mnozí podnikatelé s nižšími příjmy na dávky nedosáhnou, což vyvolává obavy z nespravedlivého postihu drobných poctivých živnostníků. Nový digitální projekt státu, jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, který měl ambici nahradit až 25 různých papírových tiskopisů, prožívá velmi divoký start. Systém se sice plně rozběhl teprve v dubnu, ale už stihl vyhrát nelichotivou anketu Absurdita roku jako nejhorší byrokratický předpis. A pojďme také na fotbal. Obránce Slavie Praha Igoch Ogbu se vážně zranil při tréninku s národním týmem Nigérie na přípravný zápas s Portugalskem. Podle médií má 26-letý fotbalista zřejmě přetrženou achilovou šlachu na levé noze. Přesný rozsah zranění potvrdí až další vyšetření. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Tento víkend patří v Chrastavě chrastavským slavnostem. Dneska vás čeká třeba hra Poznej Chrastavu s mapou, nebo taky Šrekova turistická naučná stezka. Vyrazit můžete na prohlídku chrastavského sklepení nebo věže radnice. Budou taneční vystoupení i koncerty. Hlavní hvězdou večera pak bude legendární kapela Olympic.
15: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: Dnes by nás mělo čekat polojasno až oblačno, zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Odpoledne by se to ale mělo vyčasit a večer úplně vyjasnit. Nejvyšší teploty dneska o stupínek výš než včera, 26 stupňů Celsia.
16: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
17: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 8. Před námi Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky Pitbull, Mark Arthur a...
13: Hajde!
17: Dneska nám to nejde po ránu. Soutěři Anthony, bývalý manžel J-Lo. Tak, jsem to řekla už. Víte co, já vám radši pouštím tu muziku.
13: Dávej to tam.
16: Hit Radio Kontakt.

2 miliony korun. Je to ten klasický syndrom mít na to, ale prostě nemít čas. My si kupujeme drahé kávovary, které pak neumíme vyčistit, celebrity si kupují letadla, ve kterých se pak třeba bojí i létat. No a nakonec všichni stejně skončíme na internetovém bazaru. Co si budem? Pojďme hrát. Před námi je Alex Warren Ordinary, ale teď už krásná Dua Lipa a její Physical. Právě teď jsme Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, chodí nám od vás spousty zpráv, že stáváte s námi. Třeba například tady náš posluchač Honza. Dobré ráno, Leonko, jelikož jsem na tom stejně jako vy ve studiu a budu lechtat zeměkouli v centru, tak prosím zahrajte, co se vám líbí, s přáním pěkné neděle, Honza. Nebo nám tady přišla dokonce i fotka, jak venčíte pejsky, jak si užíváte ranní procházky. Dále nám tady píše další posluchačka. Ahoj, Leonko, vstávám každé ráno ve 4 a o víkendu pak nemohu spát, a tak vařím. Pak jdu pro našeho pejska, který má přetrženou šlachu na zadní pacičce, a tak se střídáme u něho. No a pak si pojedu natrhat třešně, na to se těším. Přeji všem krásný den a mějte se rádi, Zdena a jste fajn, dobře hrajete. Spousty takových SMSek, děkujeme za ně. My vám budeme hrát skvělou muziku Offenbach, Miraj a nebo Pink.
1: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Ranní update. Krásné ráno. Náročné a netradiční stěhování proběhlo tento týden na letiště Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy. Přes 3,5 hodiny tam stěhováci tahali půltunový nadměrný fíkus. Přesun rostliny za 250 000 komplikoval křehký květináč. Stěhováci obří fíkus museli dostat přes 8 průchodů širokých 2x2 metry a po úzkých schodech nakonec se ale vše podařilo. V Německu zažívají obrovský boom a samoobslužné automaty na uzeniny. Kvůli nedostatku personálu v řeznictví si tak lidé mohou koupit čerstvé klobásy, stejky nebo saláty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jednoduše na ulici. Výletní lodě v posledních letech nabývají stále větších rozměrů. Společnost Freedom Cruise Line z Floridy je ale chce strčit do kapsy se svým projektem permanentně plovoucího města. Plavidlo Freedom Ship, dlouhé asi 1,6 kilometrů, by mělo pojmout až 80 tisíc lidí. Na palubě by přitom nechyběly školy, parky, hotely ani fotbalový stadion.

0: George Ezra, který dneska slaví Kristova léta, 33 let nám dozněl z éteru Hitrádia. A my tady máme jedno takové přírodovědské okénko. Zatímco lidské samičky se snaží být co nejhubenější, aby je samečci chtěli, surikaty to mají naopak. Když nestloustnou, tak nezaujmou. U surikat se totiž vždycky rozmnožuje ten nejtlustší pár. Hubeňouři potom mají smůlu. To jsou moudrá zvířátka, co, Fildo?
1: No tak tady vidíme, proč já se takhle nejenom, že udržuju, ale já trošku zase jako začínám přibírat, tak abych byl jako atraktivnější. I pro svoji přítelkyně třeba, že jo, hlavně, než pro veřejnost, no.
0: Tak já myslím, že tam
1: si dobrého něco.
0: Hluboko uvnitř jsem taky surikata. Papám, abych se líbila.
2: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Budeš ale rostomilé.
1: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Liberecká výšina.
5: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
4: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
5: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
4: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, za chviličku 9. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem. Čeští pacienti čekají na moderní a inovativní léky v průměru rok a 10 měsíců od jejich evropského schválení, což je výrazně déle než ve zbytku Unie. Situace se v posledních letech zhoršila a doba vstupu nových léčiv na tuzemský trh se prodloužila o dalších 6 měsíců. Za hlavní důvody odborníci označují složitou byrokracii, zdlouhavé schvalování státních úřadů a náročná vyjednávání o cenách s pojišťovnami. Čeští turisté si letos na dovolené ve většině oblíbených destinací připlatí, a to kvůli tamní vysoké inflaci, kterou nedokázalo plně kompenzovat ani posílení koruny. Nejvýraznější zdražení čeká cestovatele v Maďarsku, kde náklady vzrostou o více než 13%, a v Turecku, kde si lidé připlatí zhruba 7%. Tradiční destinace jako Chorvatsko nebo Itálie hlásí jen mírný nárůst cen v řádu jednotek procent. A pojďme také na sport. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Thajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali a zvítězili. Svěřenkyně Janise Anastopoulose využili výškovou převahu a celkem zaznamenali 15 bodových bloků. Podní volna hráli výborně také v útoku. Nejproduktivnější hráčkou byla se 14 body univerzálka Monika Brancuská. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: V Semilech se dneska koná bylinkový festival. Čekají vás přednášky zajímavých hostů, komentované prohlídky bylinkových záhonů a expozice léčitelství, regionální stánky, gastrozóna i koncert. Pro děti bude připravená detektivní hra Hledání ztraceného elixíru nebo rukodělné dílny s bylinkovou a rostlinnou tématikou.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, ale odpoledne a večer se to bude vybírat. Odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
12: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
13: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší.
14: Na Hit Radio.
15: Krásné dopoledne, je tu neděle, pár minutek po deváté, doufám, že se máte krásně. Narozeninová ruleta, tam dneska je opravdu výjimečný zážitek. Takový univerzální poukaz, flyboarding, hoverboard, jetpack. Jestli nevíte, co to je, mrkněte se na strejda Google a my pokračujeme dál. Reynolds nebo Eminem a Rihanna právě teď.
16: Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké nedělní dopoledne, 8 minutek po 9. Páry, které spolu drbou, mají silnější vztah než páry, které ne. Protože opět jakýsi
1: vědci
0: zjistili, že když s partnerem sdílíte drby o cizích lidech, tak vaše mozky vyplavují vlny oxytocinu, hormonu lásky a důvěry. Není to o tom, že byste byli zlí lidé, je to o tom, že si s tím v podstatě říkáte, my dva jsme tým a tihle ostatní jsou ti divní. Takže pánové, Fildo, okamžitě přestaňte drby ignorovat, koukejte je sbírat a nosit domů. Už nechceme na otázku, proč se kámoš rozešel se svojí holkou slyšet, nevím. Mě to nezajímá.
2: Za každý drbe doma, ne?
0: Že jo?
2: I kamarády,
0: my taky drbem.
2: Víš, co přijdeš z návštěvy a řekneš, ty, ale ten gauč se tam moc nehodí, veď? Takhle. Ale přitom na návštěvě řekneš, to ten gauč. To je fakt jako zajímavý.
0: Že to je čecháčkovství, anebo to dělají prostě všichni?
2: No, já si myslím, že Češi jsou v tom jako přeborníci, ale podle mě se to dělá na celém světě, anebo oblečení se hodně hodnotí, že se řekne, že jsi to měl na sobě, ty vole, to bylo strašný.
0: Tak se zeptáme našich posluchačů.
2: No, to bych chtělo.
0: Tak co, mají
1: vědci
0: pravdu, anebo ne? A jak je to u vás doma? Dejte vědět, jestli taky drbete sousedy, kámoše, kámošky na 777-937-777. A teď už Filipa nejoblíbenější song. Ping Pong a Enrique Iglesias.
2: A jedem.

0: měl nebo bude mít narozeniny, tak ideální čas pro vás. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás s nezapomenutelným zážitkem, takže volejte na 800 937 937 a to právě teď.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
4: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
5: Zažijte atmosféru legendárního Malevel Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Malevel nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevelcup.cz a buďte u toho.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: years old.
1: Lucas Graham, 7 years old. Hit Radio stále s vámi 9 hodin 29 minut. To znamená, Fildo, co to znamená?
2: Narozeninovou ruletu.
1: My se ptáme, koho máme na telefonu. Halo, halo, hezké dopoledne.
3: Ahoj, krásné dopoledne všem, tady Eliška z Ústí nad Labem.
1: Eliško, jaký máš víkend?
3: No, jsem na chalupě s dcerou, takže nějaká práce na zahradě, trošku opalování.
1: Ale to je krásný, já bych taky na chaloupku někam, fakt. Počasí máte určitě ukázkové.
3: No, dneska tradičně jako v neděli tady hodně fouká, ale je tak polojasno, takže dobrý.
1: Co bude k obědu? Nějaké grilování?
3: K obědu, no my jsme grilovali včera, takže dneska k obědu budu dělat zapečený ňoky s omáčkou z nivy.
1: Skvělý, tak si nechte chutnat a prozraď nám, kdo mám ve tvé okolí narozeniny.
3: Tak narozeniny v červnu má jak moje dcera, tak i já, ale vyberu svoji dceru a je to 15. června.
1: 15. června, kolik dceři bude a jak se jmenuje?
3: Tak, jmenuje se Anička a bude jí 16.
1: Anička a bude jí 16. No tak jo, jdeme na pravidla. Eliško, zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 15.6., kdy má Anička, tvoje dcera, 16. narozeniny. A na tobě bude vybrat jeden ze songů, které ovládaly v ten den hudební žebříčky světových hitparád. Na tobě bude, že si jeden vybereš, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, pozor na to, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
3: Ano, můžeme.
1: Tak roztáčím kolo právě teď. Phil Collins, Another Day in Paradise.
3: Tak, to je super, ale půjdeme dál.
1: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Luis Capaldi, Someone You Loved.
3: Tak, já myslím, že to je super, tu berem.
1: Bereme, jsi si jistá?
3: Jo, určitě.
1: Dobře. Tak Eliško, teď máš ten správný čas, aby si Aničce mohla takhle skrz éter Hit Rádia sdělit cokoliv si přeješ. A nejenom jí, komukoliv.
3: Tak, milá Aničko, k tvým narozeninám ti přeju hodně zdraví, abys byla šťastná, aby na škole, na kterou ses dostala, se ti líbilo, našla jsi tam nový kamarády, aby tě to bavilo a šlo ti to. A zkrátka, ať máš všechno, co tvé srdce si přeje a touží.
1: To je krásný, my se s Filipem přidáváme.
2: Všechno nejlepší přejeme, protože 16. narozeniny, ono se to zdá málo, ale ani
1: jsou nemrknete zlomové.
2: Obě dvě, no a bude jí třeba 30 za chvíli.
1: A Kort jsem pochopila, že jde Anička na střední.
3: Ano, ano.
1: Do prváku, to můj syn taky právě, takže vlastně začíná taková ta nová životní etapa, skončilo to dětství. A šup, teď ta puberta a jedeme. A kam jsi hlásila, na co jde studovat?
3: Tak na zdravotního laboranta.
1: Ježíš, to je krásný. A v Praze nebo tam někde u vás?
3: Ne, u nás Ústí nad Labem. Ona právě někde v okolí není, až pak v Praze, takže
1: jasně.
3: To využila.
1: No tak skvělý, tak držíme palce a my samozřejmě tady dneska něco máme. Jestli nás posloucháš pravidelně, tak partner narozeninové rulety firma na zážitky si tady vybrala opravdu nezapomenutelný zážitek a myslím si, že který se neodmyslitelně k létu hodí. Říká ti něco flyboarding, hoverboard nebo jetpack?
3: No, nevím úplně všichni, ale jedno z toho je takový to lítání nad vodou.
1: Je to tak? A ono je to vlastně všechno takový lítání nad vodou, akorát něco vypadá jako snowboard, něco vypadá jako takový lyže, anebo naopak se můžeš cítit jako Iron Man, nasadíš si to na záda a ty proudy vody prostě s tebou lítají nahoře ve vzduchu. Ale je to skvělý, já jsem si konkrétně vyzkoušela vlastně ty nohy. Párkrát jsem spadla, jasně, o tom žádná, ale prostě je to skvělý, jako doporučuju opravdu všema deseti.
3: No, nevím, uvidíme, kdo se odhodlá a kdo na to půjde.
1: Kdo se bude dívat jenom z břehu a kdo bude na vodě.
3: Přesně tak.
1: Ale je to bezpečný, neboj, opravdu nic nehrozí, je to skvělý. Takže vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat, Eliško. A posíláme Luise Capaldiho Someone You Loved za tebou a taky pro tvou Aničku.
3: Díky.
1: Měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.

0: Tak co na to říkáš, Baru?
1: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
0: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: On chodí.
4: Jde k nám. Je. Ty seš ale rostomilé.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásnou neděli, za chviličku 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zájem o přímé mezinárodní vlaky z Česka raketově roste a dopravci na to reagují zaváděním nových linek a moderních souprav Comfort Jet. Bez přestupu se dnes podle něj dostanete nejen do Bruselu či Kodaně, ale nočními lůžkovými spoji také k Jadranu nebo přes Polsko až do estonského Tallinu. Lidé železnici volí jako ekologičtější a klidnější alternativu k přeplněným letištím a dálnicím. Počet Čechů, kteří si spoří na stáří v penzijních fondech v prvním čtvrtletí letošního roku klesl o 4 tisíce na celkových 3,91 milionů lidí. Roste sice zájem o novější doplňkové penzijní spoření, kam nově vstoupilo 50 tisíc klientů. Tento nárůst ale nedokázal plně kompenzovat masivní odliv lidí ze starých transformovaných fondů. Česká fotbalová reprezentace má za sebou první trénink na americké půdě před blížícím se šampionátem a hned na úvod dostala pořádnou facku od texaského počasí. V Dallasu fotbalisty přivítalo extrémní dusno a teploty šplhající k 38 stupňům Celsia. I přes vražedné klima ale na stadion dorazilo kolem 800 fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. První zápas čeká Čechy už 12. června proti Jižní Koreji ve 4 ráno. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: U Oceni sa v Liberci můžete dneska ochutnat ty nejlepší burgery z celého Česka. Největší putovní Burger Street Festival zamířil do Liberce. Připravené jsou samozřejmě malé degustační porce. Užijte si výběr burgerů od nejlepších burgermakerů, jedinečnou atmosféru, poctivé suroviny a gastronomický zážitek pod širým nebem.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dnes v první polovině dne polojasno až oblačno, možná také přehánky, ale odpoledne by se to mělo protrhávat. Nejvyšší dnešní odpolední teploty 26 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci.
10: Dneska nejsme ve škole.
9: Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hit, který se vyplatí, vyhrajte dětské chytré hodinky. Tohle na někoho z vás dneska dvakrát čeká. Mrkněte na web hitradio.cz, pokud jste se registrovali a napsali jste vzkaz a hit, který chcete slyšet v éteru Hit Rádia, tak už stačí jenom poslouchat a jakmile to zazní a uslyšíte to, tak volejte na 800 937 937.
9: Hit Rádio Kontakt.
11: Teď už legenda 90. DJ Bobo, song pro vás všechny naše posluchače. Everybody! Hezkou neděli!

0: Hezké nedělní dopoledne, 10 hodin 8 minut, aktuální čas. 73% firem v Německu chce pokračovat ve čtyřdenním pracovním týdnu. Proč tak nemůžeme pokračovat my tady v Čechách?
1: No, ještě otázka, jestli to jsou 4 dny, ale ty hodiny za ten den, co tam nepůjdou, jim napařej do těch 4 dní, takže vlastně potom...
0: To si nemyslím.
1: Potom budou makat místo 8 hodin 10 a to nevím, co byste si schválně vybrali vy, kdybyste třeba mohli makat pondělí až čtvrtek, ale 10 hodin... Místo pondělí až pátek 8 hodin. Zajímalo by mě, co byste volili. Já teda, kdybych měl na výběr tohle, tak bych asi šel do těch 10 hodin a měl ten jeden
0: taky
1: den navíc.
0: Ale
1: možná
0: víkend
1: by se mi to líbilo spíš v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a že ve středu bych měl volno. Mezi tím, víš, takový příjemný za mě.
0: No ale to tolik nestihneš, nevyužiješ. Lepší je si udělat právě prodloužený víkend.
1: A možná
0: pátek,
1: znáte, když jste v práci a že druhý den máte volno, tak vám to tak jako líp utíká, je hned hezčí den, takže si vím, že bys ho měla v úterý a měla bys ho i v pátek tenhle ten den.
0: Já nevím. Zase na druhou stranu, čtyřdenní pracovní týden, produktivita by zůstala stejná nebo dokonce vystřelila nahoru. Zaměstnanci nejsou vyhořelí a v neděli večer je nebolí žaludek z pondělí, že jo, co si budem. Že by to třeba začalo, že by to bylo sobota, neděle, pondělí volno a práce by byla úterý, středa, čtvrtek, pátek. To by taky šlo. Představte si ten pátek, žádné maily, žádné porady, jen u nás by to dopadlo tak, že bychom v ten volný pátek stejně všichni dělali melouchy někde jinde, co si budem.
1: No tak hlavně záleží, v jakém zaměstnání by to bylo, že jo? Protože kdyby nám třeba zavřeli obchody na jeden den v týdnu, to by se nám asi moc nelíbilo.
0: Někde tohle v neděle, myslím, v Německu, v Rakousku,
1: no,
0: nebo někde?

0: Lady Gaga čaruje a vyčarovala tady pro někoho z vás chytré hodinky značky Garmin. Konec školního roku se blíží, známky jsou uzavřené, co takhle dáreček pro vaše ratolesti. V hodnotě 7,5 tisíc korun, konkrétně Garmin Bounce 2. Ideální chytré hodinky pro rodiče dětí na základce, třeba i na střední, kteří ještě nechtějí dávat dítěti třeba. Aha, tak to jsem teď popletla já. Takhle, prostě pokud chcete skvělé chytré hodinky a nechcete využívat tolik mobilní telefon, tak tohle je ideální prostě pro vás.
1: Hele, prostě abych to shrnul, jsou skvělý, hlavně Garmin, to je špička mezi chytrýma hodinkama.
0: Ano.
1: A jako takhle, já nejsem dítě, klidně bych Garmin Bounce 2 bral taky, ale jako čtu to taky, jsou jako pro děti hlavně, tak snad je nadělíme dneska.
0: Ale skvělý je, že volání, hlasové zprávy, SMSky, sledování polohy v aplikaci, motivace k pohybu, kroky, výzvy, odměny, zasplněné úkoly, prostě to má takových benefitů a hlavně nemůžeš se tam přihlásit k sociálním sítím, což je naprosto skvělý. Já bych tohle chtěla úplně všude.
1: Hlavně koukám, že to má i nějaký režim škola, který ano. hodinky během vyučování zamkne. Takže
0: skvělý.
1: To je super. Je to prostě navrženo pro školáky.
0: Takže 7,5 tisíc korun hodnota Garmin Bounce 2 čekají na někoho z vás. Takže dobře poslouchejte, protože za chviličku, pokud uslyšíte vzkaz z vysílání Hitrádia a taky hit, o který jste si napsali přes web hitradio.cz, tak pak už se jenom dovolejte k nám do studia na 800 937 937.
2: Hitradio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hitradiu Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hitradio Kontakt.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
8: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
9: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
8: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
12: Hele, co ocení se?
11: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
12: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
11: Ale vadí to?
12: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
11: To je fakt.
13: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
12: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
14: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
15: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Where do you go, no merši, hitrádio, stále s vámi minutka po půl jedenácté, hezké nedělní dopolko. A je to tady, přátelé, kamarádi. Hit, který se vyplatí, vyhrajte dětské chytré hodinky značky Garmin. Tak já právě teď jsem vylosovala někoho z vás, kdo nám přes web hitradio.cz vyplnil formulář, napsal nám hit, který chce slyšet a hlavně vzkaz. Takže prosím vás, Monika Kočandová, pokud je někde mezi vámi, tak jí řekněte, ať teď hned volá 800 937 937, protože napsala: mám jednu jedinou vnučku Izabelku. Hodinky by byly pro ní jako dárek za její první vysvědčení. Chodí do první třídy, je nejmenší z celé školy, takový prcek medový. Na vysvědčení budou samé jedničky, prázdniny jim začínají o týden dříve z důvodu rekonstrukce školy. Přeji vám všem i posluchačům krásné a klidné léto a prosím, buďme k sobě navzájem tolerantnější a mluvme spolu. Krásné léto přeje Monča. A Monča vybrala Lunetik, ať je hudba tvůj lék. Tak Moniko, pokud nás právě teď posloucháš, volej 800 937 937 a Lunetiky posíláme za tebou. Ať je

0: Ještě hudba tvůj Like Lunatic, to jsme si tady zaspívali všichni. To je prostě nesmrtelný hit, který má v sobě obrovský kouzlo, takže Monice Kočandové za to děkujeme, kterou teď i máme na telefonu. Moni, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, hezký dopoledne.
0: No krásný dopoledne, ty jsi vybrala tak nádhernou písničku. My jsme si tady celou píseň zpívali, tančili, uspívali se. To je skvělý, to bylo účelové.
1: Ano.
0: Moni, prosím, prozraď nám, jaký to je pocit takhle slyšet tvůj vzkaz a píseň, o kterou jsi přes web hitradio.cz napsala, protože ty právě vyhráváš dětské chytré hodinky značky Garmin Bounce 2.
1: No, jsem z toho na měko, jsem pomalé tady brečím.
0: Ježíš, to je krásný.
1: A tu malou mám tady vedle sebe, protože zrovna teď jsem hlídací babička, takže jí hlídám. Maminka je 3 dny v práci, takže já hlídám.
0: Izabelka nás teď slyší?
1: Ano.
0: Ahoj, Izabelko.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Babička pro tebe vyhrála nádherný, skvělý, chytrý hodinky v hodnotě 7 500 korun. To budeš mít radost a budou ti moc slušet.
2: Mhm.
0: Beruška.
1: No tak,
0: babičko, Moničko, já mám obrovskou radost, že se to takhle podařilo. Co by se doporučila našim posluchačům?
1: Aby lidi byli co méně na těch sociálních sítích a aby spolu prostě mluvili.
3: Mm-hmm. A na to jsou ty hodinky vlastně úplně ideální.
0: Na to ty hodinky jsou skvělý, prostě. Moni, tak nám vydrž na telefonu. Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 korun jsou tvoje. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, krásné léto, děkuju.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Přátelé, vidíte, takové radosti my tady děláme. A já vám prozradím, že dneska Garmin Vivo Active 6 čekají na někoho z vás. To jsou ty druhé hodinky. To jsou spíš takové hodinky pro teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled a zároveň prostě vypadat dobře, tak dobře poslouchejte.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Nejoblíbenější víkendová hodinka startuje za několik málo okamžiků. Po 11. hodině tady budou hity na přání k vaření podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co my zahrajeme. Takže pište na 777 937 777. Komu chcete dneska udělat radost a pozdravit ho skrz éter Hit Rádia a k tomu ještě nechat zahrát to, co máte rádi, nebo vaše milovaná drahá osoba. A nezapomeňte nám připsat, i co dneska baštíte, jestli grillujete, nebo jdete někam do restaurace na výlet, co sebou prostě budete mít něco k snědku. Jo? Ať se můžeme inspirovat vzájemně. Tak za chviličku Pink, Miley Cyrus, Poetika a zbytek je na vás. Po 11. hodině hity na přání k vaření.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Mami, mami! Mimino Stegosaura! On chodí! Jde k nám! Ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
7: Renault Arkana od Autokoutek.
8: Stylové SUV s pětiletou zárukou.
7: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
8: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
7: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
8: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
7: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
8: A jen do vyprodání skladu.
7: Tak nezaváhejte.
8: www.autokoutek.cz.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
3: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
2: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
4: Krásnou neděli, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku vězení. Nový digitální projekt státu jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, který měl ambici nahradit až 25 různých papírových tiskopisů, prožívá velmi divoký start. Systém se sice plně rozběhl teprve v dubnu, ale už stihl vyhrát nelichotivou anketu Absurdita roku jako nejhorší byrokratický předpis. A pojďme také na fotbal. Argentinští obhájci titulu bez zraněného Lionela Messiho porazili v předposlední přípravě na mistrovství světa 2-0 Honduras. Hlavní postavou šampionů byl útočník Interu Milan Lautaro Martinez, který v prvním poločase otevřel z penalty za faul Score a ve druhém poločase po jeho přihrávce završil výsledek 2-0 Giuliano Simeone. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Tento víkend patří v Chrastavě chrastavským slavnostem. Dneska vás čeká třeba hra Poznej Chrastavu s mapou, nebo taky Šrekova turistická naučná stezka. Vyrazit můžete na prohlídku chrastavského sklepení nebo věže radnice. Budou taneční vystoupení i koncerty. Hlavní hvězdou večera pak bude legendární kapela Olympic.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat většinou až do vyjasnění a odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši. Na Hit Radio.
6: Napište si o váš song, protože hity na přání k vaření startují právě teď 11:02. Tak číslo ke mně do studia 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi a těším se, komu z vás uděláme radost. A nezapomeňte tam připsat taky, co dneska budete baštit, jo? Tak jdeme na to. Imagine Dragons letí za vámi.
0: Hit Radio Kontakt.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous, Hit Radio s vámi, 11 hodin 8 minutek. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Máme tady hudební přáníčko od Marie. Ahoj Leonko, u nás dneska špagety a la bolognese a možná i alio olio. Prosím, zahraj nám Rosé, Bruno Mars a Paté. Bylo by to pro Hanku, Teresku a našeho Michálka. Děkujeme moc. A je pravda, že se mi tenhle song tady opakuje několikrát. Píše tady ještě Petra. Ahoj Leonko, prosím, Rosé, Bruno Mars a Paté. Grillujeme na zahradě. Stejně tak napsal tady Tonda. Ahoj Leo, prosím, zahraj nám a Paté. Naše Anička ho miluje. Uděláš nám velkou radost. Tak to by bylo, abych to nezahrála. Tady to máte.

0: Hity na přání k vaření v plném proudu, pokračujeme dál, píše nám tady Lenka. Ahoj Lenko, prosím, zahraj nám Olivia Newton, John Travolta, Píseň z pomády. Ať nám ta práce na zahradě jde dneska jako po másle a k tomu grilovaná zeleninka, sýry a samozřejmě naložené masíčko. Bylo by to pro Jirku, Dana a taky naši Peťulku. Děkujeme moc a pro všechny posluchače, kteří poslouchají vás, skvělé Hit Radio. No tak jo, dáme to. Olivia Newton, John Travolta, taky Kabáti a Shakira.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: Shakira dozjela z éteru Hit Rádia a právě teď bych chtěla někoho z vás na telefonu, protože hrajeme hity na přání k vaření. Tak jestli si někdo chcete zavysílat se mnou, tak volejte právě teď a já vám splním to, co rádi posloucháte a hlavně vy můžete někoho i pozdravit nebo prostě sdělit to, co máte na srdíčku. Takže 800 937 937 volejte ke mně do studia právě teď a já vám zahraju prostě to, co máte rádi. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, Lenko, tady Luděk.
0: Ahoj, Luďku, odkud voláš?
1: Chci pozdravit ze Stoda.
0: Odkud?
1: Ze Stoda, Stod.
0: Kde to je?
1: Ježišmarja, za Plzní kousek směrem na Domažlice.
0: Tam já nejezdím, to já nevím.
1: To je ta chyba.
0: Tak se budu muset přijet podívat, když ugrilujete no, něco dobrýho.
1: Samozřejmě.
0: Co děláme takhle dopoledne v neděli?
1: Ale makám jako černej.
0: A kde?
1: Nebo na zahradě.
0: Na zahradě. Tam hraje Hit Radio k tomu.
1: No tak každý den.
0: A co bude dneska
1: k obědu? Každý den to jde naplno. Hele, k obědu budou zbytky od včerejška. Aha. A dneska na to není čas.
0: Chápu.
1: Takže nějaký tady trošku se vyškrábne z ledničky a trošku z kuchyně a něco se z toho udělá.
0: Dobře, a co ti zahraju?
1: Hele, nejenom mě, nechci být sobecký, zahraj to všem a zahraj něco pořádně letního a něco, co máš hodně oblíbený.
0: Já?
1: To by to mohlo tak
0: to je asi to nejtěžší, co po mně chcete vždycky.
1: Tak tam dej Pedra, toho máš ráda.
0: Pedro.
1: To dlouho nebylo,
0: ty víš, že ráda nemám Pedra.
1: Právě, že vím, no.
0: Já Pedra ráda nemám, protože jednu chvilku se to hrálo pořád dokola, ale samozřejmě to by bylo. Aby nebylo, takže pošleme to všem, jo?
1: Všem, jasně.
0: Tak posílám jo. Právě teď, měj se krásně,
1: ahoj. Mějte se krásně taky, ahoj, čau.

0: Me Softly a neb Zabí mě něžně Fuji zprávě teď z Eteru Hitrádia. 11 hodin 39 minut, aktuální čas. Pro koho budeme hrát dál? Chtěli jste nafrněnou Barboru Polákovou, taky Coldplay, Evanescence a Luis Capaldi. Tak tohle přesně všechno bude. No a po 12. hodině nezapomeňte, že stále na někoho z vás tady čekají ještě jedny chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benacka.cz. Benacka, pojďte se bavit.
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 15:00. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
6: Hit Radio.

0: zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Superdávka přináší nová pravidla pro čerpání sociálních dávek. Změny se významně dotknou i osob samostatně výdělečně činných. Zatímco dříve se příjmy živnostníků posuzovaly podle ročního daňového přiznání, nyní se rozlišuje mezi hlavní a vedlejší činností. Tato změna může znamenat, že mnozí podnikatelé s nižšími příjmy na dávky nedosáhnou, což vyvolává obavy z nespravedlivého postihu drobných poctivých živnostníků. Počet operací umělých kloubů v Česku sice raketově roste a nemocnice ročně odoperují desítky tisíc pacientů. Čekací doby na novou kyčel či koleno se však v různých regionech drasticky liší. Zatímco v některých zařízeních přijdete na řadu už za pár měsíců, v přeplněných krajských nemocnicích se na ortopedický zákrok čeká i několik let. Situaci výrazně komplikuje nedostatek personálu i finanční limity zdravotních pojišťoven, kvůli kterým musí lidé snesitelnější život bez bolesti omezení pohybu často odkládat. Více než čtyřhodinovou bitvu na ledě, velkou stíhací jízdu hostů a jejich tři góly v rozmezí 39 sekund. To vše nabídlo třetí utkání finále NHL, ve kterém hokejisté Vegas proti Caroline sice ztratili vedení 4-0, ale ve druhém prodloužení vybojovali výhru 5-4 a vedení v sérii. Gólem a asistencí se u domácích blízkl i český útočník Tomáš Hertl. Jeho spoluhráč Mitch Marner zaznamenal nejrychlejší hat-trick ve finále Stanley Cupu v historii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Semilech se dneska koná bylinkový festival. Čekají vás přednášky zajímavých hostů, komentované prohlídky bylinkových záhonů a expozice léčitelství, regionální stánky, gastrozóna i koncert. Pro děti bude připravená detektivní hra Hledání ztraceného elixíru nebo rukodělné dílny s bylinkovou a rostlinnou tématikou.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Z nás čeká oblačno až zataženo, místy také přehánky, ale během odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Co se týče maxima na odpoledne, to se bude pohybovat kolem 26 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
3: Já už vám přeju krásné nedělní odpoledne, ještě jedny chytré hodinky čekají na někoho z vás. Cítím v kostech, že to bude velmi, ale velmi brzy. Nechte si chutnat, pokud právě něco dobrého baštíte, no a volume doprava, protože ty hodinky bych ráda někomu z vás věnovala.
0: Hit Rádio Kontakt.

Jonas Blue, Jack a Rise. Takhle chutná nedělní odpoledne Svetoru Hit Rádia. 9 minutek po 12. hodině. Já cítím, přátelé, kamarádi, že teď to přijde, že je ten správný okamžik dát někomu z vás chytré hodinky. Co říkáte? Jdeme na to, takže pokud ve svém okolí máte někoho se jménem Dagmar Edelmanová, která napsala krásný víkend všem posluchačům Hit Rádia a hlavně Leonce, jste nejlepší rádio a ráda vás poslouchám a chce zahrát Euforii od Lorin, tak přátelé, prosím vás, řekněte jí, ať právě teď vyťukává 800 937 937 a volá k nám do studia, protože právě budeme někomu dávat Garmin Vivo Active 6 v hodnotě 7 500 korun, stylové chytré hodinky pro aktivní teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled o všem a zároveň vypadat skvěle. Takže tohle a ještě mnohem více jenom tady u nás na Hit Rádiu. A teď už slibovaná píseň.

0: Dvě minutky po čtvrt na jednu, Banastovi věci z éteru, hit rádia, hezké odpoledne. Tak schválně, jestli pak se nám posluchačka Dagmar Edelmanová dovolala. Halo, halo.
1: Halo, halo, tady je Dáda, ahoj.
0: No Dádo, halo. Já jsem ráda, že jsi to zvládla, že jsi byla u rádia, že ses dovolala, protože víš, co to pro tebe znamená?

0: No, tuším trošku.
1: A co pak to znamená?
0: Já bych řekla, že asi něco vyhraju.
1: A co vyhraješ?
0: Že by to byly hodinky.
1: Ano, vyhráváš chytré hodinky Garmin.
0: Ježišmarja, to je skvělý.
1: No já to ráda slyším, tu tvoji radost. Jaký to je pocit?
0: No to je krásný probuzení.
1: Ty jsi spinkala.
0: Ne, ale já jsem ještě nikdy nic nevyhrála.
1: No tak o to je to krásnější, protože já se vždycky strašně ráda každýho z vás výherců ptám, jaký je to vlastně pocit slyšet svůj zkaz z éteru Hit Rádia. Ještě váš song a do toho vyhrát chytrý hodinky značky Garmin, to je prostě nádhera.
0: No to je úžasný teda.
1: Komu je věnuješ?
0: Já moc děkuju. Já je budu věnovat asi svýmu synovi, protože udělal maturitu a měl 20. narozeniny.
1: Ježíš, no tak to je skvělý, tak se to hodí i jako dárek. Slyším ráda to tvoji radost.
0: To je úžasný teda, mě se úplně buší mě srdce.
1: Dádo, pojď i ty sdělit cokoliv máš na srdci našim posluchačům. Vyplatí se soutěžit s Hit Rádiem?
0: No, určitě se vyplatí, zkoušejte to všichni, protože ten pocit, když něco vyhrajete, tak je prostě neodolatelný.
1: Nepopsatelný.
0: A já to přeju všem. A to rádio je úplně skvělý, protože já ho poslouchám každý den.
1: Je, moc děkujeme.
0: A jsou tam skvělý písničky a skvělý.
1: Ty jsi dojatá, viď?
0: Já jsem dojatá, protože mám za sebou i maturitní ples, takže to je všechno tak jako najednou, že to dětství už končí u toho syna a jde do dalších vlastně, vkráčí vlastně do dalších let.
1: Já jsem strašně moc ráda, že jsme ti mohli takhle v neděli pár minutek popolední udělat radost. Vydrž nám, Dádo, na telefonu, ať taky víme, kam ty chytrý hodinky značky Garmin poslat. A gratulace obrovská!
0: Děkuji moc.
1: Měj se krásně.
0: Hezký den.
1: Ahoj.
0: Ahoj, díky moc.
1: To je tak hezký slyšet vás, jak jste dojatí. Pane Bože, miluju, protože my rádi vám děláme něčím radost. Nezapomeňte poslouchat celý den, taky zítra naši snídaní šampionů, protože i tam v rychle pět se na vás vždycky něco čeká. Teď už další muzika.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
1: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
0: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci. Go,
3: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

odkud právě baštíte. Představte si, že na sídlištích roste boj o parkovací místa, ale to jsme možná někteří už zaregistrovali. Lidé si totiž dokonce tisknou extrémně věrné kopie výzev pro řidiče podezřelého ze spáchání přestupku. Prostě takový ten klasický papírek za stěračem. Možná někdo z vás už ho tam taky měl. Nedává to tam ale policie. Nýbrž naštvaní sousedé, kterým stojíte na jejich, řekněme tomu, neoficiálním vlastním místě, nebo prostě parkujete nakřivo, nepodařilo se vám zaparkovat tak, jak byste chtěli. Já jsem tohle dokonce zažila i osobně, když jsem taky měla lístek za stěračem. Neumíš parkovat, nebo co? Vyloženě takhle natvrdo. Takže kde pak parking na sídlišti? To je nemilosrdný boj a připomíná mi to trošku, jako když jste někde na dovolený a bojujete o lehátka, kam si musíte házet ten ručník. Nesnáším. Dokonce známá od 2 odpoledne hlídá parkoviště a když se uvolní místo, tak klidně se na něj jde na hodinu postavit, aby si tam mohl manžel prostě po návratu domů zaparkovat. A tomu se říká láska jako trám. Máte podobnou zkušenost? Nejspíš asi jo. Tak prosím vás, ať je to, jak je to, buďme k sobě ohleduplní a pojďme hrát radši skvělou muziku. Hezkou neděli.

0: Nedělní odpoledne na Hitrádiu v plném proudu a že to dneska bylo záživné. Ráno, dopoledne, teď i odpolko. Udělali jsme vám radost v podobě narozeninové rulety, rozdali jsme dvoje chytré hodinky, hráli jsme hity na přání k vaření podle vás, spousty zajímavých informací, dobrá energie a hlavně skvělá muzika. Pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hitrádia. Já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji za veškerou vaši aktivitu, SMSky, telefonáty, však vy víte. A budu se těšit zase příští týden. A nezapomeňte, tou pravou nohou do toho nového dne. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Renault Arkana od Autokoutek.
5: Stylové SUV s pětiletou zárukou.
4: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
5: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
4: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
5: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
4: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
5: A jen do vyprodání skladu.
4: Tak nezaváhejte.
5: www.autokoutek.cz
2: Hit Radio.
6: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
7: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
8: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Prodej nových elektromobilů v Česku vzrostl. Letos do konce května to bylo meziročně o 17% více. Registrace nových hybridů se zvýšily o 15%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Klíčovou roli podle odborníků hraje zdražování pohonných hmot kvůli krizi na Blízkém východě. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterináři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude zítra jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš ale v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Kabinet by se měl mimo jiné zabývat zvýšením plateb za státní pojištění. Bronzovou medaili v nejvyšší domácí basketbalové lize včera vybojovala Opava. Přestože v Brně prohrávala až o 16 bodů, zápas šel do prodloužení a Slezané v něm nakonec zvítězili 102-101. Boj o zlato stále pokračuje. Pardubice dnes od 19 hodin vyzvou Nymburk. Ten zatím vede v sérii 2-0 na zápasy.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: Pojďme se ještě podívat na oblohu. Dneska odpoledne a večer oblačno až zataženo. V Čechách s občasným deštěm nebo přeháňkama, zatím to ale vypadá hezky. 21 až 25 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude postupně taky přibývat oblačnosti, ale čekat můžete až 28 stupňů.
4: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
7: Krásný nedělní odpoledne vám v tomhle čase výjimečně přeje Jasmin. Dneska tady spolu budeme od 1 do 6, takže děkuju, že ladíte Hit Rádio a odpálíme to rovnou s Johnem Newmanem Love Me Again. Co vy na to? Jo? No tak jo?
4: Hit Rádio Kontakt.

Tohle je dokonalý. Na Hitrádiu dohrála Eva Farná, kterou za chvíli čekají tři Edeny, taky novopečenej táta Miraj. Vzpomeneš si. A s váma Jasmin. Já jsem tady záskokem, to už víme, ale co vy, jakou máte neděli, pojďte mi to všechno říct, protože venku je krásně, to počasí úplně volá, potom něco si hodit na ten grill, pokud jste to už neudělali, nebo třeba vytáhnout kolo, nebo si jen tak sednout, lehnout na zahradu, nebo prostě nic nedělat a mít z toho radost. Ale některý z vás určitě taky pracujou, takže zdravím i vás samozřejmě. A když už jsem tady, tak já chci vědět, kdo mě teďka poslouchá, odkud jste a jak se hlavně máte při té neděli. Tak mi dejte vědět, pojďte na to číslo ke mně 777-937-777. No a než dáte vědět, tak je tu něco, co znáte velmi dobře. Je tu Pink Raise Your Glass, moje velká srdcovka. Tak snad i vaše.

0: Timbaland, One Republic, jich Apologize na Hit Radio, s váma Jasmin. A já jsem se vás ptala, jak trávíte tenhle víkend, tuhle tu neděli, ať víme, kde jste, co děláte, jak se při té neděli máte. Takže jdem na to. Za prvý tady mám třeba anonymní fotku, na který je ale grill a tam ty cuketky, ty hermelínky, klobásky, jako hezký si to jako umíte udělat. To zas jo. Lucka z Pardubic píše, děti venku, manžel u grillu, já na lehátku a nikdo po mně nic nechce. Wow. To je velký wow, Luci, tak snad to ještě takhle pár hodin vydrží, přeju ti to. Adam z Prahy píše, vytáhl jsem manželku po 100 letech běhat, teďka jsme se celý uřícený vrátili, ale bylo to boží. Takže tady máme pro změnu aktivní víkend. Fanda z Nymburka. Ahoj Jasmínko, mám se super, jezdím na motorce, poslouchám rádio, život je nádhera. Ježiš, to je hezký. Pítr, ahoj Jasmín, já jsem bohužel v práci, ale máme tu nahlas Hit Radio a díky, že nám tak hezky hrajete. Pítře, zvládni to v práci a neboj, jsme tady pro tebe a i pro vás ostatní samozřejmě. Chcete vědět, co bude za chvíli? Já vám to řeknu, protože to jsou velký petardy. Tak za prvý. Alex Warren, Ordinary, úžasný song. A počkejte na tohle. Myslím si, že na tu letní neděli velká bomba. Timberg, Seek Bromance, už za chviličku na Hit Radio, tak s náma zůstaňte.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn.

0: proč mu nedopřát upgrade století. Registruj se na našem webu.
1: hitradiokontakt.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

minutku po půl druhý dohrává na Hitrádiu Michael Jackson, Give It To Me. S váma výjimečně Jasmin a přeju vám krásnou neděli. Venku je dneska opravdu teplo, takže jsem si říkala, že vám dám nějaký tipy třeba na koupačku, pokud až teďka odpoledne razíte někam k vodě, nebo jen dopředu plánujete, kam byste se v rámci Česka chtěli jet schladit třeba o prázdninách, který se raketově blížejí. Tak já jenom, že nemusíte hledat nutně nejbližší koupáky, protože v Čechách máme spoustu zatopených lomů a jezer fakt nádherně čistou vodou, který vypadají skoro jako někde v zahraničí, jo. A je jich fakt dost. Třeba na Vysočině lom Čenkov, na Olomoucku lom Bíkleky, hodně oblíbený je taky Hlučínský nebo Kališovo jezero na severu Moravy. No a pokud budete mít cestu přes Pardubický kraj, tak tam se doporučuje lom Kaňon nebo Srní u Hlínska. A v Hradci pak třeba pískovna Marokánka. Jo, je jich opravdu spoustu, já jsem vyjmenovala jenom některý. Jediná věc teda, na kterou vás upozorním, že ta voda v lomech bývá většinou pořádně studená, takže kdo nerad ledovou vodu, tak to budete mít fakt těžký, ale na druhou stranu, když budou ty teploty atakovat 30, tak tohle to asi všichni oceníme. A stejným způsobem teda doufám uvítáte i Rehab, čekající v našem playlistu In My Head, právě teďka na Hit Radio.

0: All Time Low a Black Bear v éteru Hit Rádia. S váma Jasmin, já věřím, že kdo jste někde venku, nebo třeba uklízíte doma, nebo cokoliv děláte, tak jste si na tenhle ten song dobře hodili bočkem, protože já jsem tady sama a stejně jsem nevydržela sedět. Takový pocit vám můžu slíbit i v následujících minutách a hodinách, protože kromě toho, že se za chvíli dozvíme, jak spolu souvisí hlasitá hudba a kalorie navíc, tak nás čeká taky třeba... Bože. Pořád je to skvělý. Benson Boone, Beautiful Things, bude taky David Guetta, Sia a to už za chviličku, tak s náma zůstaňte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz. Liberecká výšina.
5: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
4: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
5: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
4: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
12: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
13: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
14: Hele, co ocení sa?
13: Zase, včera jsem tam byla na rande.
14: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
13: Ale vadí to?
14: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
13: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
14: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
15: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
16: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.

0: Things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things na Hit Radio. Chápete, že ten song vyšel v lednu 2024? Mně to teda přijde jako včera. Nicméně, ať už razíte v nějaký blízký době třeba někam na festival, je jedno jestli v Čechách nebo někde v zahraničí, kde by případně hrál i ten Benson, tak možná už víme, proč si po zhruba třetí písničce na tom festiáku nekupujeme nějaký zdravý věci, ale máme chuť takzvaně prasit. Vědci tvrdí, že hlasitá hudba podporuje chuť na nezdravé jídlo. Prý jsme potom pod větším vzrušením a víc podlíháme okamžitým chutím, což zní teda velice odborně, ale taky jako něco, co každý už dávno víme, jo? Protože mezi tím pódiem a stánkem s langošema, tam jsme to podle mě už všichni zjistili, ale teďka je to černý na bílém. Zkrátka prý, čím víc dunějí ty repráky, tak tím míň přemýšlíme o kaloriích a tím víc o tom, jestli si ty hrancle dáme ještě jedny. No a protože je neděle a na diety nikdo z nás myslet nechce, si troufám tvrdit, tak já vám taky pošlu a přidám pár decibelů, OK? Snad mi to nebudete mít za zlý, nebo co mě? Miley, tady to je Wrecking Ball právě teďka. Na Hit Rádiu 13 hodin, 53 minut k tomu.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice, vedle výstavby tratí také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy, mimo Jablonech Podještědí a nebo Kaštice Žatec Západ. V Praze se omezení týkají cestujících na tratích od Kladna a Kralup nad Vltavou v souvislosti s modernizací Masarykova nádraží. Pokud stavíte, renovujete nebo modernizujete, tak vás asi nepotěšíme. I v květnu v návaznosti na situaci na Blízkém východě zdražovaly některé typy stavebních materiálů. Ceny rostly například u pěnového polystyrenu a izolací či odpadního potrubí. V souvislosti s boji se zdražily plyn, ropa a další komodity, což se v dřívějších měsících nejvýrazněji propsalo do cen u polystyrenu a výrobků z plastu, asfaltu, oceli či betonu. Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra a později eurokomisaře Vladimíra Špidly zítra podají ministerstvu vnitra návrh na registraci nové sociální demokracie. Strana má sjednotit mimo jiné sympatizanty sociálně demokratických myšlenek a bývalé členy Socdem, kteří ze strany odešli kvůli spojení se Stačilo a KSČM. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře a celkově získala 11. grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou dnes porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Splnili tak roli nasazených jedniček a získali třetí společný titul.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Přidám ještě počasí na dnešek, zatím sluníčko, v Čechách během odpoledne a večera přibude taky mraků, místy i přehánky. Morava a Slezsko si užijou to sluníčko o něco díl, teploty dneska 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28.
0: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
7: Krásnou neděli, s váma dneska výjimečně Jasmin. Doufám, že si užíváte den. A udělejte něco pro mě, prosím. Dejte si právě teďka zmrzlinu. Bez výčitek, fakt jo. Sáhněte do mrazáku nebo jděte k tomu okýnku na tom koupáku, kde teďka jste a slyšíte to z bedínek, nebo se zastavte u té benzínky, zkrátka pošlete tam zmrzku a já vám za chvíli řeknu proč. Teďka, bon jovi.
0: Hit Radio Kontakt.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia v éteru Hit Rádia 9 minutek po 2. hodině a s váma Jasmin. Dneska to vypadá na den, kdy se člověk bez té zmrzliny skoro neobejde. Takže schválně. Už jste si dneska nějakou dali? A pokud jo, byla čokoládová? Ptám se i proto, že dnešek je den čokoládový zmrzliny. A já vám teďka řeknu něco, za co mě možná hnedka vydědíte, jo? Ale já i když miluju čokoládu a mohla bych ji jíst úplně pořád, tak čokoládová zmrzlina, no go. Nikdy, prostě ne. Ani ta nejlepší, ani ta řemeslná, ani ta, na kterou budete stát frontu přes půlku náměstí, prostě ne. Může být sebekvalitnější a stejně mi nechutná. Já miluju vanilkovou, miluju pistáciovou, klidně si dám kokosovou, citronovou, slaný karamel, ale čokoládová zmrzlina, to je pro mě prostě něco, co jednou za čas ochutnám, jenom proto, abych si ověřila, že mi pořád nechutná. A potřebuju dneska vyřešit dvě věci s váma, jo? Za prvý. Existuje mezi váma někdo, kdo to má stejně, kdo miluje čokoládu ve všech jejich podobách, ale čokoládovou zmrzlinu si prostě nikdy nedá, protože upřímně já jsem za celý svůj život nikdy takového člověka ještě nepotkala a ráda ho poznám. Za druhý, pojďme rozhodnout, jaká zmrzka je mezi váma, mezi našima posluchačema ta nejlepší. Je to teda čokoládová, nebo je to vanilka, pistácie, jahoda? Nebo máte nějakého úplně jiného favorita? Napište mi právě teďka, jaká je ta nejlepší zmrzlina na světě a za chviličku si ty hlasy pěkně sečtem. 777-937-777, tak zní číslo ke mně. Do té doby Alvaro Soler, taky topik, solo para ty. 14 hodin 11 minut na Hit Radio.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

Činesky, potkal jsem tě po letech v éteru Hit Rádia a já asi konečně po letech potkala lidi, co to mají stejně jako já. Pojďme ale od začátku po pořadě. Dneska jeden čokoládový zmrzliny a já jsem se vás ptala, která zmrzka je za vás úplně ta nejlepší, ale hlavně, jestli to máte stejně jako já v tom, že sice milujete čokoládu a mohli byste se jí s prominutím užrat, ale jakmile si máte dát čokoládovou zmrzlinu, tak to prostě ne. To vám nechutná. Tak máme tu nějaký moje odpůrce, Tomáš z Hradce píše, to snad ne, čokoládová zmrzlina je královna všech zmrzlin, čím víc čokolády, tím líp, vanilka je oproti ní nuda. Hele, beru názor. Martina z Pardubic píše, Jasmin, konečně někdo, čokoládu miluju, tabulku s ním hnedka na posezení, ale čokoládová zmrzlina, tam mi vůbec neje.

0: jede. První člověk, kdo to má stejně, ale spoiler, bude vás víc. Petr, mám to úplně stejně, miluju čokoládu, ale zmrzlinu čokoládovou ne. Stejně tak nemám rád ovoce v čokoládě, zvlášť klidně, ale dohromady ne. Pak píše David, citronový sorbet, ten osvěží víc než všechny smetanové dohromady. Anna píše, ahoj, mám to stejně, taky celý život nemám ráda čokoládovou zmrzlinu, ale miluju čokoládu. Vanilka, pistácie a slaný karamel, ten vede, a pak taky ovocný sorbety. Potom píše Tadeáš, nejoblíbenější zmrzka citron nebo slaný karamel. A Vlasti píše, dobrý den Jasmínko, mám to s tou zmrzkou stejně, miluju čokoládu, ale zmrzlinu vanilku. Čokoládové příchutě mi obecně vůbec nechutnají. Dodnes jsem nepotkala osobu, co to má stejně. Díky, že nejsem na světě jediná. Ty bláho, těch zpráv přišlo mnohem víc, vy jste mě úplně zaspamovali s tím, kolik lidí z vás to má stejně, ale zároveň, že jste taky doteďka neznali nikoho, kdo to má stejně a že třeba v rodině se vám za to smáli, nechápali vás a tak, tak vám jenom chci říct, že se přidávám do toho vašeho odboje, vy se přidejte ke mně a prostě čokoládu milujem, ale čokoládovou zmrzku, ani když má dneska svůj den.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša, mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Take That Back for Good v éteru Hit Rádia 3 minutky po půl třetí. Blíží se léto, čas dovolených a ať už se chystáte někam do hor nebo lesů nebo třeba k moři, tak je samozřejmě spousta věcí, na které si dávat pozor, jo. A k tomu patří samozřejmě i spoustu cestovatelských rad. Když uvidíš medvěda, dělej mrtvýho. Když tě uštkne had, vysaj jed a když potkáš žraloka, dej mu ránu do nosu. To jsou rady, opravdu. Já nevím, jak vy, já bych buď strachy omdlela, nebo bych prostě měla štronzo a byla úplně paralyzovaná a určitě bych nebyla taková hrdinka, abych dávala žralokovi nějaký pravý hák. Myslím si o těch radách svý, ale i podle odborníků jsou spolehliví naprosto minimálně. Ukazuje se totiž, že spoustu podobných návodů jsou jenom dlouho opakovaný mýty, takže až příště bude o život, tak možná lepší věřit odborníkům než historkám, který přežili už teda několik generací, protože si myslím, že mezi třeba medvědem a váma je i tak dost problémů a není potřeba tam přidávat nějakou další špatnou radu. Takže prej jet, nevysávat, jenom se nehejbat a zavolat pomoc, nebo respektive omezit to hýbání se. A třeba u těch medvědů tam jde prej o druh, jo, že u některého máte pomaličku couvat a u některýho máte dokonce začít bojovat. To se taky vidím, jo, to je pecka. No tak či tak, odborníci radí mít mobil a googlit. To je doba, jo, prostě doktor řekne, ať se zeptáte Googlu. Tak možná měli jenom bad day a nechtělo se jim nic moc dlouhavě vyprávět a vysvětlovat. Tak tady teda je, no, Daniel Potter, bad day právě teďka na Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, kde dohrála Leony a já vám přeju krásnou neděli. Možná se někdo z vás právě stěhujete, ať už chtěně nebo ne. A pokud máte klídek a stěhování zrovna neřešíte, tak si ale myslím, že jste to stejně někdy zažili, jo. Tak pozor, jestli máte pocit, že stěhování je taková, dejme tomu, olympijská disciplína, tak teďka se vám to může vyplatit. Příští týden startuje mistrovství světa ve fotbale a jeden z vás ho může sledovat na úplně nový OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Chceme za to jedinou věc. Na našem webu nám napište do formuláře svoji nejlepší, nejšílenější nebo vůbec nejvtipnější historku z nějakého vašeho stěhování. Jestli vám třeba, já nevím, zmizela krabice, nevyšla se nějaká sedečka do dveří, nebo jste měli něco, co jste tím stěhováním nechtěně úplně zlikvidovali. Dejte vědět. V pátek ve snídaní šampionů pak vybereme s Michalem jednoho z vás a ten si odnese novou televizi Samsung. Takže jestli máte stěhovací příběh, který stojí za nějaký vyprávění, tak teďka je ta správná chvíle ho vytáhnout. No a pokud právě míříte už na ten náš web a už to tam píšete, tak za chviličku vám k tomu pošlu třeba nový UDGčka a bude taky Gary Halliwell.
1: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Renault Arkana od Autokoutek.
4: Stylové SUV s 5letou zárukou.
3: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
4: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
3: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
4: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
3: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
4: A jen do vyprodání skladu.
3: Tak nezaváhejte.
4: www.autokoutek.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Gary Halliwell, It's Raining Men v Eteru Hit Rádia a s váma Jasmin i 9 minut před 3 hodinou. Před 100 lety byl luxus mít plný talíř, jo. Dneska je možná větší luxus říci dík, už nechci. Já jsem narazila na zajímavý srovnání, kdy podle některých odhadů má dneska průměrný Američan vyšší podíl tělesného tuku, než dejme tomu průměrný prase. Vlastně mě na tom nezaujalo ani tolik to prase, spíš to, jak rychle se to fakt mění, jo? Že kdysi byl problém sehnat dost jídla a dneska je problém v tom, že ho máme možná až moc, jo? Na pár kliknutí v telefonu, na benzínce, v automatech, rozvoz až ke dveřím, otevřeno dlouho do noci a tak, jak bylo kdysi výjimečný přidat si, tak dneska je výjimečný si nepřidat. Teďka tím vůbec nikoho nechci soudit, já sama znám ten pocit, kdy si po obědě řeknu, že už jako to já fakt nemůžu, teď si tam rozepínám všechny ty knoflíčky na těch kalhotech a za 10 minut už mám na stole tiramisu. Znám to moc dobře a jsem jedna z vás, ale to, že má průměrný Američan víc tuku než průměrný prase, to už je jako fakt ostrý, ne? Nicméně já vím, že je neděle, že chceme mít všichni pohodičku, dobré jídlo, odpočinek a tak dál a tak dál. Takže pokud chcete něco dělat se svojí formou, tak chápu, když si tady kolektivně všichni spolu řekneme, že až od pondělí. Jako minulej týden.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
4: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o 0,5% bodu podílu na HDP. V příštím roce také ministerstvo financí počítá s dosažením 2% HDP výdajů na obranu. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta, a to až 300 tisíc korun. Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému klesl. V prvním čtvrtletí letošního roku to bylo o 4 tisíce na 3,91 milionu. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí. To předložilo v týdnu úpravu zákona s cílem zvýšit zájem zejména mladších lidí o penzijní spoření, aby si vytvořili větší finanční rezervu na stáří. Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil 24-letého pilota jenom lídr šampionátu Manuel González ze Španělska. Salač si vyrovnal v mistrovství světa maximum a připsal si páté pódiové umístění v kariéře.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Pojďme se ještě podívat, jak to vypadá venku. V Čechách postupně přibude mraků, místy i přehánky. Morava a Slezsko, tam si užijete sluníčko o něco díl. Teploty dneska mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy až letních 28.
6: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
8: Krásný nedělní odpoledne. S váma dneska výjimečně Jasmin až do 6 hodin. Doufám, že si užíváte dnešní den, že odpočíváte nebo výletíte. Ale ať už máte volno, anebo musíte pracovat, tak my jsme tady pro vás stejně jako třeba Lady Gaga, nebo právě teďka Skript a Will.i.am na startu další společné hodinky.
6: Hit Radio Kontakt.

Díky, že jste si rádiem i 9 minutek po třetí. Tohle byla Lady Gaga, její Dead Dance pro lepší neděli. Když se řekne stěhování, tak většinou si kromě velký otravy a prudy představíte třeba desítky krabic, taky kauč, ledničku, pračku, skříně, takový ty klasický velký věci, co se vám fakt nechce stěhovat. No, tak na ostravském letišti teďka stěhovali něco trochu jinýho. Fíkus. Počkejte, ale tohle byl jakože pan fíkus, jo. Má několik metrů, váží skoro půl tuny a ta jeho hodnota se odhaduje na 250 000 korun. Za fíkus. Ach jo, kvůli rekonstrukci odletové haly ho museli normálně přesunout na jiné místo, což nebylo jen tak. Každý ten pohyb se doslova plánoval, nastoupila tam speciální technika, všichni hlavně řešili, aby se tomu stromečku nic nestalo. A já když jsem o tom četla, tak jsem si uvědomila, že každý z nás má doma takovej ten svůj vlastní fíkus. Jo, tu jednu věc, kterou při stěhování hlídáme víc než všechno ostatní. Něco, co rozhodně nesmí spadnout, rozbít se nebo nějakým způsobem ztratit. Tak schválně. Co byl ten váš v uvozovkách fíkus? Kvůli čemu jste byli při stěhování nejvíc nervózní a dopadlo to dobře, anebo ne? Pojďte mi to říct. 777-937-777, tak zní číslo ke mně. Pište SMSky nebo zprávy na WhatsApp, beru všechno. Do té doby australský duo Shouse a jejich Love Tonight právě teďka. Éteru Hit Rádia.

0: David Kušner, Daylight a Hit Radio. 2 minutky po 3:45. Bavili jsme se tady o fíkusu z ostravského letiště, který má hodnotu přes 250 000 a když ho teďka v rámci nějakých letištních změn museli stěhovat, tak to byl dost náročný proces a každý ten zaměstnanec se o něj fakt strachoval. Pro nás třeba osobně nepochopitelný, ale každý z nás má doma něco cenného, co by během stěhování střežil jako oko v hlavě a mě zajímalo, co to je u vás. Peťa píše starý svatební šaty. Přestěhovali se lépe než většina nábytku. No tak to chápu samozřejmě, já takhle střežím teda zatím jenom maturitní šaty. I když mi zabírají doma místo, jsou dlouhý, jsou obrovský, ale už se se mnou taky stěhovali. Alča píše, když jsem nesla v kýblu naše rybičky a akvárium nesl můj tatínek. Bála jsem se, že jeden z nás zakopne a bude konec. Ty vláho, tak to by byla velká škoda samozřejmě, ale zdá se, že se to teda nestalo a dopadlo to dobře, takže dobrý. No a třeba Pavel píše, sbírka Pokémon kartiček. Krabice s nima měla větší ochranu než naše nová lednička. Tak Pokémon kartičky sbírá i můj brácha a třeba před měsícem, když jsem slavila narozky, tak jsem se dost divila, že mi některé kartičky věnoval, protože pro něj je to velká cennost a vidím teda, že i pro Páju. Já vám děkuju za zprávy, přeju, ať je při stěhování co nejméně nějakých těchto nezdarů, vám, kterých se to týká nebo bude týkat brzo. No a nejenom vám, posílám za chviličku třeba Coldplay a staví se taky Gala Freed from Desire na Hit Radio.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun.

0: A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
4: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
5: Hele, co ocení se?
4: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
5: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
4: Ale vadí to?
5: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
4: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
5: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
6: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hit rádio Kontakt.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zkusil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svém.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se s

Tomáš Klus, Nina a Hit Radio, ideální kombo pro nedělní odpoledne. Pokud přemýšlíte o domácím mazlíčkovi, ale víte, že na něj nebudete mít moc času a zároveň moc netrváte na tom, aby měl čtyři nohy, tak mám pro vás jeden tip. Můžete se inspirovat Francouzama, protože podle odhadů tam chová hada kolem 200 000 lidí. Jakože pravda, mazlení s hadem to už je trošku jiná, specifičtější disciplínka a pokud si pořídíte škrtiče, tak se může celkem snadno stát, že s mazlením začne spíš on než vy. Na druhou stranu, chlupy nepouští, na sousedy neštěká a nemusíte řešit obojky proti klíšťatům ani nějaký venčení, jo. Nicméně, pokud stejně jako já třeba toho psa opravdu chcete, ale víte, že se to teďka z jakýhokoliv důvodu nehodí, tak rozhodně nechoďte na psí jogu. Já tam šla včera s přítelem poprvý, měli tam zrovna štěňátka labradora. To byla taková nádhera prostě. Sice mi počúrali ponožky i jogínskou podložku, ale to byly takový pupíčci. Takže i když jsem zrovna předevčírem říkala, že teďka pejska prostě nemůžeme mít z časových důvodů, tak od včerejška to ve mně zase hlodá a mám to prostě pořád v hlavě. No. Tak co možná nedostanete z hlavy vy, je tohle.

0: I v 15.40 posloucháte Hit Radio a díky za to. S váma dneska Jasmin až do 18 hodin a tohle byla K-popová skupina Huntrix. Zůstaňte s náma i dál, protože za chvíli se dozvíte, co máme společného s banánem. Ne, opravdu, je to šílený. Ale těšit se můžete třeba i na tohle. Kamerad, Be Mine, staví se taky Green Day už za chviličku na Hit Radio.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

I takhle zní nedělní hit rádio Camerad Be Mine a za mikrofonem s váma Jasmin. Prosím vás, pokud teďka nesedíte, tak to udělejte. A pokud sedíte, tak se i něčeho držte, protože tohle... Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% naší DNA? Cože? Já vím, když se řekne geneticky příbuzný, tak člověk si představí šimpanze nebo psa nebo kočku. Mimochodem, se psem sdílíme asi 84% DNA, s kočkou přes 90% a se šimpanzem skoro 99%. Což to všechno ještě tak nějak jako dává smysl, ale pak přijde banán, ty bláho, banán. A máme s ním společnou víc než polovinu genetický informace. Samozřejmě to neznamená, že jsme z půlky ovoce, jo. I pokud vám holky třeba nějaký trapný týpek řekne, že jste fakt juicy. Ale kdo ví, možná to myslel takhle. Nicméně o co jde? Jde o to, že s rostlinama máme společný některý základní geny a buněčný procesy, protože prostě veškerý život na Zemi má společný kořeny, že jo. Ale stejně. Ze 60% jsme jakože banán. Já měla banán k snídani a teďka teda nevím, jestli to byla snídaně, nebo nějaký rodinný setkání, nebo co to teda jako bylo. Hello.

0: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda chystá velkou změnu pro výběr mýta. Novinka se dotkne kamionů a autobusů. Cílem je zjednodušit systém pro dopravce a zároveň snížit náklady státu na jeho provoz. Co konkrétně se má změnit, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
7: Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně oproti současnému modelu. Zásadní změnou bude možnost využívat pro placení mýta vlastní mobilní zařízení na místo povinného používání specializovaných palubních jednotek.
6: Nový systém by se ale měl spustit až v prosinci 2032. A na cestách zůstaneme. Prodej nových elektromobilů v Česku vzrostl. Letos do konce května to bylo meziročně o 17% více. Registrace nových hybridů se zvýšily o 15%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Klíčovou roli podle odborníků hraje zdražování pohonných hmot kvůli krizi na Blízkém východě. Narozeniny dnes slaví český písničkář Jaromír Nohavica. Rodáka z Ostravy určitě všichni znáte, díky hitům jako Tři čuníci, Mám jizvu na rtu a nebo Kometa. Fanouškovi Baníku je dneska 73 let. Gratulujeme. Lezec Adam Ondra postoupil na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V dnešním semifinále na Štvanici obsadil 5. místo, což mu zajistilo účast v osmičleném boji o medaile. V finále začne v 19 hodin. O hodinu dříve na centrálním tenisovém kurtu odstartuje finále žen.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: A ještě počasí na dnešek, během odpoledne taky večera přibude mraků, místy i přeháněk. Teplota dneska 21 až 25 stupňů Celsia, no a na jihu Moravy až 28.
10: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
9: Je to tak, krásný nedělní odpoledne na Hit Rádiu vám přeje Jasmin. To slunce zatím pořád praží, takže já doufám, že jste namazaný SPFkem, ať se nám nespálíte samozřejmě. Teďka ale volume doprava a pojďte si užít song. Já povolávám albánskýho doktora a jeho It's My Life. Právě teďka na Hit Rádiu.
10: Hit Rádio Kontakt. It's my life, take it on the beat, set me free. What's that crap about?

Dasha, Austin, 8 minut po 4. hodině a Hit Radio stále s vámi. Možná zrovna řešíte koupy nějakého nového bazénu, nebo jenom kam byste si do něj zašli, tak takovýhle problém řeší teďka taky třeba v Bruselu. Jedna místní politička se tam rozhodla upozornit na nedostatek míst ke koupání tím, že si lehla do obrovský kaluže po dešti a natočila video, na kterým předstírá, že plave. A přesně jak asi čekáte, tak to video teďka obíhá internet. Nejspíš jste ho někdo z vás už klidně viděl. Ale když se na to podíváte, tak je to vlastně fakt zvláštní obrázek, jo. Dospělá politička, kancelář, zastupitelstvo, nějaká veřejná funkce a pak tam leží v kaluži u silnice a dělá, že je na koupališti. Nevím, možná právě proto to funguje, protože normální tiskovou zprávu by dneska neviděl asi skoro nikdo. Kdyby jenom oznámila, že tam chybějí venkovní koupaliště, tak byste to během 5 sekund zapomněli. A místo toho teda udělala něco, co je jako trapný, trošku přehnaný, ale všimnete si toho. A právě v tu chvíli mě napadlo, že to možná není tak výjimečná situace, jo? Protože každý z nás někdy udělal něco trošku hloupýho jenom proto, aby si ho někdo jiný všiml. Takže mě zajímá, jakou nejtrapnější věc jste kdy udělali, abyste získali trošku pozornosti? Jestli je odpověď nic, tak si myslím, že si možná nepamatujete úplně všechno. Takže dejte vědět, já vám prásknu sama sebe klidně. Já když se mi líbil na základce jeden kluk, který hrál LOLko, League of Legends, taková počítačová hra, kdo by neznal, tak jsem přestírala tehdy, že mě to strašně zajímá a začala jsem to hrát dokonce taky, i když jsem nechtěla a i když mě to nebavilo. A taky jsem kvůli němu tehdy poslouchala techno, dost nechtěně. Takže 777 937 777, tak zní číslo ke mně. Baby, go-

0: do Hit Rádia v 16 hodin 16 minut, tomu krásný čas. Jakou trapnou věc jste udělali jenom proto, aby si vás někdo všimnul a získali jste trošičku pozornosti? Tak zněla moje otázka vaším směrem. Pro inspiraci jsem vám dala nějakou svoji story ze základky. A heleme se, máte je taky. Tak jestli znáte ten trend we listen and we don't judge a neposloucháme, ale nesoudíme, tak o to se teďka pokusím já, jo? Píše. Na základce jsem si schválně nechal dát sádru na zdravou ruku, aby mi spolužáci podepisovali a já měl něco, co jiný ne. Aha, takže tady máme teda vymyšlený zranění. Dobře. Lenka. Vymyslela jsem si, že letím s rodiči do Řecka, i když jsem nikam neletěla, ale můj tehdejší idol měl Řecko rád. Lení. Petr. Ve škole jsem schválně hlasitě vyprávil vtip, který jsem předtím ale celý den trénoval. Taky jsem kvůli holce začal jezdit na skateboardu. Po týdnu jsem měl akorát modřiny a ona kluka. To zabolí, no. Jak ty modřiny, tak ten kluk. No a třeba Radim napsal, ahojky Jasmin, dal jsem si na Facebook takovéto, je ve vztahu. Ale vztah jsem neměl. Díky, že jste se mi svěřili. Já si myslím, že ono to k tomu mládí asi patří, tyhle ty vylomeniny. A aspoň jsme měli na co vzpomínat, že jo? A možná se vám nějaký vzpomínky vybaví i při dalších písničkách z našeho playlistu. Za chvíli třeba Eva Farná, Leporello, anebo taky Shakira a Dizzy Rascal, Loka na Hit Radio.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu.
2: hitradiokontakt.cz Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz
3: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz Nebo volejte 734 579 079.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
8: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
9: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
8: Libereckavýšina.com Pro radost z každého okamžiku.
10: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
11: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz
12: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech.

0: potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
1: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
0: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Kontakt.

Flejko, Zack Abel a Nile Rodgers for Life dohráli na Hit Rádiu minutku po půl pátý. Určitě je mezi váma někdo, koho štve, že je zítra pondělí a že musíte do práce. Přihlašte se, kdo to je. Ne, samozřejmě se ani nehlašte, je mi jasný, že všichni, kromě těch z vás, co máte zrovna dovčů. Nicméně, užívejte si vaší profesi, dokud to jde, dokud je, aby nedopadla jako jiný profese, který už neexistují. Který? No, je jich dost. Lektor. Ten přečítal v továrnách u práce lidem noviny, aby nezblbli. Pak třeba klepač na okno, který lidi budil před budíkem tím, že přišel a prostě jim poklepal na to okýnko. Ledořezař. Ten řezal kusy ledu z jezer, když ještě nebyly ledničky, abyste si tam mohli strčit led. Krysař, ten samozřejmě lovil ve městech krysy. No a třeba lidský počítač, to byl člověk, většinou žena, která dělala komplexní výpočty, jaký povolání asi už za 100 let nebudou. No a ani ta už není. Takže buďme rádi, že tu práci máme, pondělí, nepondělí, hele. Já se třeba těším, zítra ráno opět snídaně šampionů od 6 do 9 a s váma to je prostě bájo i v to pondělí. Ale teďka. Teďka je ještě neděle, takže pojďme.

cheerleader na Hit Rádiu, s váma stále Jasmin. A jestli už koukáte do kalendáře a přemýšlíte, co asi tak podniknete v létě, tak možná máme plány za vás, jo. Co kdybych vám řekla, že příští týden můžete vyhrát 3 dny hudby, úplně zadarmo. Přesně to totiž budeme rozdávat v rychlý pětce bez snídaní šampionů. Vstupenky na Vysočina Fest 2026. Jo, uslyšíte třeba Luci. Taky Miraje.

0: a spousta dalších interpretů. Třeba Benny Kristo, MIG 21, spoustu dalších od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. Takže příští týden rozhodně poslouchejte Snídani šampionů, rychlou pětku o 7:30 a já vám budu teda moc držet palce.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
8: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Anderson, Rudimental a jejich Alibi na Hit Radio. Tak schválně, kolik peněz vás stála největší láska vašeho života? A teďka nemyslím rozvod, jo? Já mám tady zajímavé zjištění, že když se zamilujeme, tak mozek funguje trošku podobně, jako když máme něco vypito. Hormon lásky, oxytocin, nás dělá důvěřivějšíma, méně opatrnýma a ochotnějšíma riskovat. A to možná vysvětluje spoustu věcí, co? Koupíte dárek, na který normálně nemáte, letíte přes půlku Evropy na víkend, jezdíte 3 hodiny přes republiku na jedno jediný randíčko, krátký ještě navíc, nebo půl roku přestíráte, že vás baví běhání, hory nebo deskovky, jako známe to asi skoro všichni, ale nejhorší je, že v tu chvíli vám to prostě ani drahý nebo divný nepřijde, naopak, přijde vám to jako nejlepší nápad na celém světě. Teprve s odstupem času zjistíte, že to leckdy ideální úplně nebylo, takže jak se říká, že je láska slepá, ne, je prostě trošku podnapilá, řekněme, a to je horší. Nicméně, když ve vás někdo rozproudí ten plamen, o kterém zpívá Kateřina Marie Tichá, tak to jinak asi prostě nejde.
1: Chci dělat, co se nesmí, co je zakázané. Chci, ať se spojí vesmír a potom splane.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o 0,5% bodu podílu na HDP. V příštím roce také ministerstvo financí počítá s dosažením 2% HDP výdajů na obranu. Nákup vstupenek přes internet může být hodně rizikový. Podvodníci totiž často vytvářejí falešné weby, které vypadají jako oficiální prodejní portály a lákají lidi na výhodné ceny anebo poslední kusy vstupenek. Více už říká Tereza Gengserková z D-testu.
5: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
4: Na akci se pak dostane jenom ten, který uplatní vstupenku jako první. Čeští fotbalisté se na vysokou nadmořskou výšku při nadcházejících zápasech mistrovství světa hraných v Mexiku chystají i speciálními tréninky ve vyhřáté místnosti. Novinářům to řekl obránce Robin Hranáč. 26-letý stoper si zatím pobyt na šampionátu nemůže vynachválit. Nevadí mu ani náročné klimatické podmínky ve Spojených státech, především velké vedro. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Tróji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i dnešní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem 37-letý navrátilec v národním týmu Vít Přindiš. Navíc v samostatně hodnocené dopolední časovce, která slouží jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, triumfovala poprvé v kariéře ve světovém poháru Kateřina Beková.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Já ještě přidám počasí, říkala jsem, že k večeru bude přibývat oblačnosti a už je to tady, místy i přehánky. Teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a podobný to bude i zítra, převážně polojasno až oblačno, většinou 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádien.
6: Ahoj, krásný odpoledne vám znovu přeji, Jasmin. Snad za sebou máte příjemnou neděli, ale ještě nekončí. Samozřejmě nebojte, pondělí je daleko, nás nedostanou. Pojďme na poslední společnou hodinku. Carly Rae Jepsen, taky Robin Schulz a James Blunt právě teď.
0: Hit Radio Kontakt.

Schulz, taky James Blunt na Hit Radio. V 17 hodin 9 minut k tomu jejich OK. A já mám pro vás zprávu, která pro někoho bude víc než OK. Pánové, pro vás mám skvělou zprávu, jo. Pokud jste single, možná nejste ošklivý. Možná nejste nudný. Možná nejste ani divný. Možná jste jenom extrémně inteligentní. No, aspoň teda podle jedné psychologické teorie, která tvrdí, že čím chytřejší muž je, tak tím těžší pro něj bývá najít si partnerku. Najednou spoustě chlapů do sebe zapadly ty věci, které si roky neuměli vysvětlit, že jo? Hele, já to úplně vidím, úplně si vás živě představuju. Žádný zprávy na Tinderu, inteligence. Třetí rande za rok, inteligence. Pátek večer sám doma, obrovská inteligence. Ale teďka vážně, já mám prostě pocit, že tyhle ty podobné studie máme rádi, protože nám dávají mnohem hezčí vysvětlení těch našich problémů, že jo? Protože přiznat si, že by člověk měl asi na něčem jako zapracovat, ať už na těle nebo na komunikaci, to je jedno, není prostě tak příjemný, jako říct si, bohužel jsem příliš chytrej na dnešní dobu. Nicméně teda dobře, jestli dneska večer půjdete sami domů, nezoufejte, není to nedostatek šarmu, nýbrž vaše genie.

0: 17 hodin, 17 minut k tomu, to je čas, kdy na Hit Radio dohrála Lily Allen, její Not Fair. A co taky není fair, je třeba to, že každý město má dvě tváře, to si ukážeme za chvíli, posvítíme si třeba na Benátky. A když už jsme u Itálie, pošlu vám třeba italský Måneskin. Bude taky David Guetta, Teddy Swims a Tonze Nye i Gone Gone Gone. Už za chvíli, tak s náma zůstaňte.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
3: Vítám u nás Richarda, který dělá recenze zážitků pro Slevomat. Richarde, ahoj.
4: Ahoj Kubo, zdravím všechny posluchače.
3: Tak co, jak jde život? Co tě teď čeká za zážitky?
4: Hele, příští týden jedu na takovou konferenci mezi řádky.
3: Mezi řádky, mezi co to je?
4: To je na Moravě, mezi řádky, jako Vinice, chápeš? To je konference pro HRisty, ředitele, majitele firem.
3: A taky pro tebe.
4: No, asi tak. Musím do té doby rychle založit nějakou firmu. Já budu asi zkoušet místní wellness. Slevomat je hlavní partner, takže tam můžeme jet a představit Slevomat zase z jiného úhlu.
3: No, takže jestli nás teď poslouchá někdo z HR anebo nějaký CEO, klidně můžete vyrazit.
4: Přesně, ale proč mě to napadlo? Hele, chtěl jsem dát takovej tip na to místo, kde to je. Vinařství u kapličky, neznáš to? Totální ráj, točili se tam Bobule, ten film.
3: Tyjo, tak to asi jako neznám, ale Bobule samozřejmě už jako vím.
4: Taková ta pravá Morava, atmosféra uprostřed vinic a je tam normálně bazén, velký wellnessko, úplně cítím to léto, když si na to vzpomenu.
3: No tak jo, a jak se to jmenuje, jsi říkal vinařství co?
4: Vinařství u kapličky. Máme to na Slevomatu, tak můžete kouknout, taková inspirace.
3: Jako vyrazit na Moravu, přátelé, pojďme si to říct na rovinu, nikdy není špatný nápad. Tak moc děkuju.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Renault Arkana od Autokoutek.
7: Stylové SUV s 5letou zárukou.
6: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
7: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
6: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
7: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
6: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
7: A jen do vyprodání skladu.
6: Tak nezaváhejte.
7: www.autokoutek.cz.
8: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

LP Lost on You, s váma Jasmine a vy ladíte Hit Radio a díky za to. Když se řeknou Benátky, tak si většina z nás představí gondoly, nějakou romantiku, jedno z nejkrásnějších měst světa. Jenže teďka tam potápěči čistili místní kanály a ukázalo se, že pod touhletou pohlednicích uvozovkách je ještě druhá verze Benátek, jo? Z vody tam vytahovali tuny odpadů, od běžných věcí až po pračky, záchody, dokonce i hračky pro dospělí, který někdo možná schodil pak z té gondoly právě. Nicméně vlastně mi to připomnělo, že každý velký město má dvě tváře. Tu, kterou ukazuje turistům a tu, kterou znají lidi, kteří tam opravdově žijou. Já jsem takhle byla, myslím si, že je to 2 roky zpátky na Sicílii, líbily se mi ty obrázky, tak si říkám, no tak jo, tak tam vyrazíme na prodloužený víkend. No a pak jsem se nestačila divit. Na ulicích madrace, židle, odpadky, všude brajgl, fakt humáč, taky zrovna vlastně bouchla sopka, když jsme tam byli, to byla taky pecka. Ale jako centrum krásný, no. A možná je to stejný úplně všude, že každý místo má tu svoji jako pohlednicovou verzi. A pak tu skutečnou. Takže až budete vybírat dovčů, myslete třeba i na tohle, ať pak nejste překvapený. No a pokud razíte právě do těch Benátek, tak aspoň máte na čím přemýšlet, až pojedete na té gondole. Teďka už Redy Kirken, 1+1 na Hit Radio.

0: Hit Radio, Lady Gaga a Abracadabra. A já vám povím taky o takovém kouzlu, řekněme. 500 korun. To je částka, za kterou dneska zajdete někam na véču, nebo s ní můžete udělat první krok k investování. Co je při investování nejdůležitější? Nejsou to žádný, dejme tomu, složitý grafy nebo hledání toho správného okamžiku, protože ten přijít nemusí, jo, musíme pracovat s tím, co máme, a nejdůležitější je ve všem vždycky a i v investování začít. Na investiční platformě Portu můžete investovat už od 500 korun a pak už stačí dát jenom svým penězům na čas, protože obecně platí, že čím díl jsou peníze zainvestovaný, tak tím větší mají potenciál se potom zhodnocovat. Takže se mrkněte na aplikaci Portu a já mám pro vás něco taky. Za chviličku Sia, Gimme Love, budou taky Ex Ambassadors třeba, a nebo Five and Queen, We Will Rock You na Hit Radio.
1: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021 až 2027 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park, Janeček. Již 12. a 13. června Radvanci.
2: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.

0: na www.levnězcíny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
6: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na univerzium.cz.

byli Five and Queen, We Will Rock You v Eteru Hit Rádia a s tím já se dneska loučím. Díky za 5 společných hodin, mějte se krásně, užijte si zbytek neděle. Slyšíme se zítra už klasicky ráno ve snídaní šampionů i s Michalem a Davidem po 6 do 9. Tak se budu těšit, přeju vám krásný zbytek dne, hezký večer, v pořádku dojeďte domů a zítra ahoj.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice vedle výstavby tratí, také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy, Mimoni Jablonné v Podještědí a nebo Kaštice Žatec Západ. V Praze se omezení týkají cestujících na tratích od Kladna a Kralup nad Vltavou v souvislosti s modernizací Masarykova nádraží. Vláda zítra projedná udělení ceny vlády nadanému studentovi za rok 2025. Rada pro výzkum, vývoj a inovace vybrala v březnu 3 laureáty. Do otevřené výzvy, vyhlášené v prosinci minulého roku, se přihlásilo 48 uchazečů. Doplníme, že ocenění se uděluje jednou do roka ve třech kategoriích a pojí se s ním finanční odměna ve výši 50 000 korun. Bronzovou medaili v nejvyšší domácí basketbalové lize včera vybojovala Opava. Přestože v Brně prohrávala až o 16 bodů, zápas šel do prodloužení a Slezané v něm nakonec zvítězili 102-101. Boj o zlato stále pokračuje. Pardubice dnes od 19 hodin vyzvou Nymburk. Ten zatím vede v sérii 2-0 na zápasy. A na závěr počasí. Noc bude jasná až skoro jasná, ojediněle čekáme mlhy a teploty se udrží mezi 12 až 8 stupni. Pondělí nabídne jasno, přechodně na jihu polojasno. Teploty budou vyloženě letní a vyšplhají se mezi 24 až 28 stupňů Celsia.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: kým svoji hlavu strácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open, Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Grand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.

0: Rádio.
1: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Hit Radio. Hit Radio.

you want the whole.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.

konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Hit Radio.

díky, život musí bolet, díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu, víři v souběhu.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací plyn.

nastává dukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si na

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
2: Automoto muzeum Lučany, svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany, váš klíč k silným příběhům.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.